szeretettel. Vážení poslucháči, vysielame správy Československého rozhlasu. Vážení poslucháči.